0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Centre, Pamedlo Centre, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...
7: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Ano, přátelé, dámy a pánové, je to tak. A je to tady pondělní hraní Eter, hraní Proud. Dobré ráno vám všem, krátce po celé, po 6. raní.

Dnešní datum 7.9. Foreigner odstartovali dnešní ranní Ether a ranní Proud. Zatusku to je další muzika, kterou nabídnu. Každopádně nabídneme i další informace a více, daleko více muziky.

Báječná, skvělá, úžasná muzika v raním eteru. Zizi to 13. minuta, za mě okamžik tedy 7:15, no a Lenka dorazí, co se týká také počasí. Každopádně partnerem ranního éteru a ranního proudu s vámi společně v České republice je stavební holding Enteria Pardubice, nebo chcete-li velkáparta.cz.

Dámy a pánové, už teď se můžete těšit na 19. září. Areál Hořice. Hořice zahrada každopádně oslaví Traktor 25 let společně s Euforii, s Panoptikem.

Parádní roková scéna, česká roková scéna, Rybičky, 48, Big Beat, 7 minuta také po půl 7. Svedeme silnici, přestože přijde Honza Riedl o půl 8.

Dámy a pánové, ACDC 6:45, hezké ranko. Silnice v rychlosti dálnice D1 na 62. kilometru na Benešovsku zavřel v sobotu odpoledne ve směru na Brno. Požár nákladního automobilu s návěsem vůz zachvátili plameny v plném rozsahu a na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Řidiče kamionů převezli záchranáři k vyšetření do Benešovské nemocnice. Kvůli překládce materiálu bude dálnice uzavřená do 23. hodiny, tedy byl to víkend. No a my se podíváme také na aktuální informace už o 7:30. Honza Riedl.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.

Dámy a pánové, odstartovali jsme další část ranního éteru, ranního proudu, krátce po celé posledné ranní Rainbow. No a každopádně Foo Fighters, to je další skvělá muzika, kterou nabídnu. Dorazí samozřejmě Lenka jako každou hodinu s počasím, mrkneme na oblohu, ale měl by také přijít s vámi z Prahy živě live do éteru Honza Riedl.

Je to tady, 4:08, hezké ráno. I tenhle čas, tuhle hodinu vám přináší všem do České republiky na frekvencích rádia Hej, stavební holding Enteria Pardubice.

0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů. A foukat bude dnes slabý jižní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosníčková.
2: Na klence děkujeme za počasí, frčíme dál krátce po čtvrt na 8.

To se, přátelé, týká muziky Edguy, těsně před půl osmou, hezké ráno vám všem. Co se týká Honzy Riedla, tak ten se omlouvá pro půl osmičku, jak se říká, tady v 7.30 nedorazí, ale v 8.30 ano, protože je vytížený v tomto čase. My se i přesto podíváme ale na silnici do Prahy, ale trochu jinak.

0: Nadupaná formace sestava švédského Hammerfall. Nadupané stroje se ale sjeli i v Praze. Na pražské výstaviště se sjeli motorkáři z celé Evropy. Jedním z nich byl i prezident Petr Pavel, který se spanilé jízdy Prague Harley Days zúčastnil už po třetí. Letos usedl na jiný stroj než při loňské jízdě, zatímco první dáma Eva Pavlová se rozhodla tentokrát do kolony nezařadit. Zároveň jde o poslední spanilou jízdu tohoto formátu Praha aktuálně.
1: Hey, Radio.

My se s námi společně dostáváme ke 7:45. Sledujeme silnice, hlavní tahy, D1 se plní, tak pozor, samozřejmě směr na Brno, to samé, tak s tím počítejte.

0: Metallica. My se pustíme do české lajny.
1: Hey, Radio CZ.

nebeský soud. Dík tajemným posilám.

0: Kapela Traktor nastartovala českou muziku, rockovou scénu, českou, ano, přesně tak, rockovou scénu, těsně před celou, před osmou raní. Kluci z party Kona ještě.
1: Radio Hey.

My jsme se s touhle bezvadnou muzikou od kapely Koda Fairplay dokázali posunout až skoro k 8. raní. Dámy a pánové, ještě Ulda Říha.

0: Radio.cz.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
1: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Je to tak, je to tady. Vlny a frekvence Radio Hey jsou vám k dispozici v České republice. Kabat!

Kapela Doka, 10. minuta je tady a bohužel více z nás asi ví o smutné informaci. Už včera ve věku 80 let v neděli zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, spoluzakladatel kapely Jojo Band. O jeho úmrtí informoval ČTK jeho syn Štěpán Tesařík.

Naši hudební Elizabeth bude střídat naše Lenka. Naše Lenka a počasí. Pojďme se podívat aktuálně na oblohu, jak to bude vypadat.

0: Dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů. A foukat bude dnes slabý jižní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosníčková.
1: Lence, děkujeme. Každopádně krátce počtu na 9. Hezké ráno vám všem do České republiky. Vlny a frekvence Radia Heia.

Velmi příjemná muzika. A zároveň takový rychlý pozdrav pro našeho kamaráda, ale především kolegu Jirku Bastu, který leží v nemocnici. Jirko, zdravíme. A teď už ale pozor, teď už další česká vlna, český éter, Kamil Střijavka.

skvělý muzikant, hudebník, Kamil Střídavka. Zároveň zdravím mého kamaráda také Otu Baláže, protože BSP rozhodně znáte, ale tohle byl solový projekt Kamila, Holka Čapní draka. Jedeme dál, Simple Minds.

Pink zareagoval velmi rychle z Krucemburku. Je tady u nás okolo, jo, jako kdo byste nevěděl německy, tak Krucemburg je na Hlinecku. A píše výborně a jdeme zpívat, Mildo. Tak je to něco jako, už vyplouvalo Jambi, to si říkáme stále, pojďte s námi, skvělenko.

My tady v pardubickém studiu Rádia Hej, v ranním proudu, v ranním éteru, na ranní směně, žasneme, odkud nás všude posloucháte, to je neskutečné a děkujeme. Around that salt town we did roam.

tuhle parádní a skvělou muziku s námi společně poslouchá také tiskový mluvčí ředitelství silnic a dálnic České republiky Honza Riedl, který se mnou za okamžik pro vás už live na vlnách Rádia Hej.

0: je to tak a ne jinak, jak jsem zmínil před malou chvíli, tedy jsou tady minuty a je tady ten správný vyhrazený čas pro ředitelství silnic a dálnic Praha, samozřejmě pro Českou republiku kompletně. Honza Riedl, Honzo, krásné ráno, slyšíme se.
1: No, krásné, mohlo by být krásnější, ale to si za chviličku řekneme. Dobrý den. Vítám vás v novém pracovním týdnu, vítám vás v už trošku chladnějším počasí.
0: Ano.
1: Trošku jsme odvykli přes ten srpen, nicméně jezdí se docela pěkně. Načínáme týden takovou tou klasikou dopravní, to znamená, když budeme mluvit o Brně, tak přijezd do Brna od Prahy nějakých 15-20 minut. Od E2 od Bratislavy taky 15 minut, tam je to hlavně nákladní, jinak samozřejmě příbrněnská kolona od Vyškova, tam je zdržení nějakých 10 minut, ale to je kolem těch Holubic, nějakých těch 210. A pokud jde o Prahu, tak jsme, měli jsme docela nepříjemnost na D5, na půl kilometru před nájezdem na Pražský okruh byla nehoda, ta způsobila kolonu zhruba 5-kilometrovou, to jsme odstranili, to znamená v tuhle chvíli ta kolona už se rozjíždí, stejně tak ještě brzdila dopravu nehoda na okruhu směrem k letišti, tam se to taky zpomalilo, ale tam na tom taky pracujeme, takže ale počítejte s tím, že prostě vrcholí, nebo vrcholí, jako, ale jo, asi můžeme vyvrcholit v 8.32 ranní dopravní špičku, takže opravdu na to si dávejte pozor. A na co si dávejte pozor ještě, tak to jsem já dneska,
0: ano.
1: Protože od včerejška na mě něco leze, já jsem nevrlej, vzteklej, opravdu kobyk do toho a nejstrašnější je, a to možná se zamysleme všichni společně kolektivně, jak to vlastně na nás dopadá, na náš řidičský styl a na naše vnímání v okolí. Ano. Já sedím v tom autě opravdu jak pes s bolavým zadkem, koukám, ano. Kdo by mě okolo naštval. No děsní, opravdu, pojďme trošku sami myslet na sebe, pokud se necítíme úplně dobře, to samozřejmě mluvím sám o sobě,
0: ano.
1: A trošku korigujme své jednání, trošku berme ohled sami na sebe. No já prostě dneska dojedu do kanceláře, tam si sednu a budu hodný kluk, budu se snažit škodit jako státní úředník to nejméně.
0: Je to tak, Honzo, prostě se něco děje. Je tady nějaká vlna zase, nějakého, jak já říkám, Cčka třeba, nebo to je jedno, jestli Ečka, Dčka, prostě nás to trošičku teďka bere. Nejenom asi vy, ale už to zaznamenávám i v okolí a kamarádi a tak dále. Takže pozor na to, samozřejmě hlídat se co nejvíc, protože potom i taková zátěž, já nevím, ať už je to nemoc nebo psychika nebo cokoliv jiného, potom ve vozidle je to znát, protože jezdíme mezi ostatními a potom to dodržování a tak dále. Všechno víme přesně, o čem mluvím. Honzo, děkuji, já vás propustím dneska, abyste si šel odpočinout do kanceláře a budu se těšit zase na další briefing, jo?
1: Díky, jdu na vitamin C, mějte se krásně, a tě vám líp.
0: Mějte se hezky.
2: Hey, radio, CZ.
3: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.

0: Kapela Hard Colony. 40 je tady, tady mám na mysli samozřejmě 40. minuta po celé po 8. ranní rybičky.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám. Až vyhodím kapesníky promáčený, slib manželce, že budu hodný, bude promlčený. Obvolám přátel pár.

Úžasná parta Devil Heads. Dostáváme do studia také úžasný pozdrav z Brna, Martin. Kluci, děkujem. Martine, děkujeme.

a pokud s námi sledujete společně časomíru, tak vidíte všichni, podobně jako my, že za nějakých 8 minutek 9. raní. A proto s námi žádné spaní, protože je tady co? Rock Sor.

Kde vám to krásně, nádherně po ránu zpíváte? Ondra, Marek a spol, ještě Laďa Křížek. A tím to budeme pomalu, ale jistě uzavírat.

0: rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Hej Rádio.
8: Full time, rock for you.
9: Rádio Hej.
10: Rádio Hej. Je to tak, je to tady a my vrčíme do další části, další hodiny. Krátce a těsně, po celé, po deváté.

Ranní muzika, Známka punku, Vysací zámek, skoro 9:45. Naše punk je jinde. My ještě jdeme dál, čeká nás počasí také lední hokej Extraliga, ale teď ještě Mama Tata.

Jak já říkám, úžasný, skvělý hudební podnik Hudba Praha. Mama Záta. S námi dnes naposled s ranní směnou bude také Lenka a my se podíváme na počasí, tedy samozřejmě, že nás bude zajímat obloha aktuálně.

0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů. A foukat bude dnes slabý jižní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosníčková.
2: Tak Lence, děkujeme za dnešní spolupráci a my se vrhneme ještě do muziky. UDG!

děkujeme za to, že jste s námi na frekvencích Rádia Hej. Protože kvůli vám děláme tyhle ranní etery, ranní proudy a kompletně vysíláme Rádio Hej.

úžasně nám to vychází. Německá banda Gamery a do Německa se podíváme i za ledním hokejem. Já to hned vysvětlím. Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v generálce na blížící se start extraligy na ledě Straubingu 7-2 a uspěli i ve druhém vzájemném souboji s německým týmem. Dvěma góly se pod výhru motoru podepsali obránce Jan Štencel a útočník Robert Lantoši. Aktuálně Sport.cz.

Dámy a pánové, my se s vámi z Německa loučíme kapelou Rammstein. 9 minutek. Zhruba 9 minutek do 10. Aleš Konopka se těší. Mějte se krásně a zase zítra ráno.

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Vraňany 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraňany. Kýpa Fest Vraňany 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
3: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
4: Sviany, české tradičně vařené pivo

0: iRadio.cz.
1: Posloucháte Rádio Hej a dopolední frekvenci plnou skvělé muziky, dobré nálady a těch nejrokovějších libovek. Já jsem Aleš Konopka a následující dvě hoďky budeme společně trávit ve společnosti Big Beatu, který vás nenechá ani náhodou v klidu. Čekají vás taky různé zajímavosti, informace, dobrá nálada a samozřejmě to nejlepší, co Rádio Hej nabízí. Zdravíme též kolegu a ranní ptáče Milana Krčila, který vás bavil celé pondělní ráno z pardubického studia. No a my v tom budeme pokračovat, ovšem již ze studia Opava Rádia Hej. Tak přejeme parádní poslech.
0: Hej Rádio CZ.

0: Máme 11:15 a Lenka Rosnička je taky u nás v našem opavském vysílání Hej Rádia a poví nám právě teď, jaké bude dnešní počasí.
1: Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů. A foukat bude dnes slabý jižní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.
0: Děkujeme Lence za informace o počasí, tak hlavně, že není sucho, to je to nejdůležitější. Samé dobré věci tady máme pro vás, jako třeba Blackstone Cherry, nebo taky Iron Maiden, anebo tady koukám, že jako další jsou připraveni třeba Lucie, anebo i Tina Turner. Samé dobré věci, jak jsem říkal, tak si nechte chutnat, co se týče muziky.

0: Přesně tak, Iron Maiden na rádiu, hej. Tak to mě kamarádi pobavilo a úplně to vidím. Mám tady totiž vtip za, jakoby fakt za stovku. Napsala nám ho Jarka z Prahy. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Zazvoní pán na zvonek u domu a z repráčku u zvonku se ozve. Kdo je? Dobrý den, já jsem opravář antén, ale tady už jeden opravář na střeše je. No, to jsem já spadl.
1: Hey! Hey Radio CZ.

0: Ano, Salto Mortale a Arakain. No a Martina z dopravního centra přináší na Hej Rádio aktuální informace z dopravy, což bude zajímat naše posluchačstvo za volantem určitě.
1: Dopravní expres.
2: Nárazově se přibrzdíte v koloně na D1 na Prahu mezi 210. a 196. kilometrem. Na vině je silný provoz a nehoda na 201. kilometru. Silnější provoz stále evidujeme na pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Modlaticemi a exitem Ořech. Stále může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Moc děkujeme Martině a vám řidičům přejeme klidnou jízdu a my pokračujeme v krasojízdě na rádiu Hej. Black Star Riders nebo Slady a Yellow Card jsou připraveni vám udělat radost v tomto pondělním dopoledním éteru.

I smutné zprávy musíme někdy přinášet v našem vysílání. No, česká hudební scéna přišla o jednu ze svých výrazných osobností. Ve věku 80 let zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, dlouholetá tvář skupiny Jojo Band. O jeho úmrtí informoval v neděli syn Richard Tesařík. Podle rodiny zemřel muzikant po nemoci. Pozůstalí zároveň požádali veřejnost a média o respektování soukromí. Podrobnosti o posledním rozloučení oznámí později. Tak je to smutné, kamarádi, přátelé, nedá se nic dělat, takový je život. Ale tak snad jsou už teď s bráchou pospolu.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
3: Bylo 11 hodin. Posloucháte
0: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
0: Hej Rádio. Hej Rádio.

0: na rádiu, hej, kapela Kiss.
1: A jsme v další hodince a to je poslední dnešního vysílání, dopoledního pondělního. A přátelé, teď tady mám zase něco veselého pro změnu. 65. narozeniny totiž dneska slaví Vilém Čok, zpěvák, basák, textař, skladatel, konferenciér, příležitostný herec a showman. Neodmyslitelně patří ke kapelám Pražský výběr, Zikurat, Moped, Stromboli, Nová růže, Delirium Tremens, Bypass a k dalším. Vildo, gratulujeme, pokud posloucháš a na rádiu Hej přejeme všechno nej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů. A foukat bude dnes slabý jižní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosníčková.

0: Určitě každý poznal Katapult a song nazván Lesní manekín.
1: Hey Radio CZ.
0: Tak a je čas, dámy a pánové, podívat se taky do kalendáře. Dneska máme 7. září, máme pondělí a odstartoval nám 37. týden roku 2026. Dneska máme den otevřených dveří, památek v České republice a jmeniny má Regina nebo taky Regína, obě dvě, s krátkým i dlouhým. Ženské křestní jméno Regina pochází z latiny, vykládá se z latinského slova regina, které se překládá jako královna. Významem jména Regina je tak královna nebo vládkyně. Dodnes se slovo regina užívá ve se stejným významem v italštině. Tak gratulujeme všem reginám, královnám, přejeme hlavně zdravíčko, užijte si to, holky, a připijíme vám na zdravíčko.

0: Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
1: Zlato?
2: Ano?
1: Máme plán na večer?
2: Máme. Budeme se dívat. A pak uvidíme.
3: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: 11:33. Phil Root, Hey Job. Tak školákům, chlapci a děvčata, nastal druhý školní týden. Teprve a už je to tady, jo, už je to tady. Tady v Kauflandu na nástěnce je inzerát. Prodám novou aktovku Pouzdro a Slabikář. Značka končím. Péťa první A.
1: Poslouchám radio, hej, naši při něm vařej.
2: A nikdy taky pařej.
0: Tak to bude nějaký Seagr.

0: že Bůh byl vždycky na mé straně. Zůzdím pál plamen, jako zlý tesaně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně.
1: Pohodička, hlavně se směj.
2: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej.
3: Aha.

0: Tour of Love. A pro změnu se nám hlásí z dopravního centra silnic a dálnic Petra a má nové info pro řidiče.
1: Dopravní expres.
2: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel blokuje levý jízdní pruh na 201. kilometru dálnice D1 z Vyškova na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A kolona převážně nákladních vozidel se tvoří na příjezdu do Brna po dálnici D2. Popojíždět budete již od 3. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Děkujeme, Petro, a teď už další muzika. Bon Jovi, Vysací zámek nebo Disturbed. Na rádiu. Hej, za malou chviličku.

0: nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: doby neznal Vysací zámek a Punkový království. Přátelé, pondělí bývá smutné, a tak pojďme se na závěr dnešního dopoledního vysílání rozveselit veselými verši. Adam kašle na výhrušky, Eva kouká, že jí hrušky. Had se nudí na jabloni, vochcali ho jako v loni.
1: Hey, radio.
0: Tak těpic, rokeři.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Rádio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio. Hej Rádio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey, radio.

0: Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na rádiu Hej i na podzim zábava klíčí.
1: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.

0: novou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: One, two.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Krásné pondělní odpoledne, máme 7. září, vy posloucháte Radio Hej a od mikrofonu vás zdraví Jirka Veselý. No, podíváme se na různé novinky. Sport, ten vezmem taky trošku detailně, hlavně fotbal v České lize, protože se tam opět diskutuje o nějakých chybách rozhodčích, no to uvidíme, nebudeme přeskakovat, mám tady spoustu výročí, některý smutný, některý veselý, ale bavit vás budeme především muzikou. Teďkon třeba Bryan Adams.

Než se ale pustíme do různých novinek či nakoukneme do nějaké historie, tak samozřejmě musíme popřát všem, kdo má dneska svátek. A dneska to jsou Regíny. Jméno má latinský původ a význam je úplně jednoduchý. Královna. Takže v kalendáři dneska rozhodně nemáme žádnou šedou myš, ale rovnou dámskou hlavu státu. V Česku se pak píše bez čárky nejčastěji Regina. Těch je zhruba 1800 a jejich průměrný věk je kolem 47 let. Ale Regína s dlouhým I má oficiálních nositelek okolo 250, tudíž je správně obojí. Regín s dlouhým I je potom u nich průměrný věk kolem 38 let. Takže my přejeme jak Regínám s krátkým, tak i dlouhým Ičkem všechno nejlepší. A právě pro vás teď pouštím Aerosmith.

Na 7. září pak také vychází Mezinárodní den čistého ovzduší pro modrou oblohu. Vyhlásí ho o OSN a připomíná, že vzduch není jen něco, co si člověk všimne, až ve chvíli, kdy vlastně stojí třeba v koloně za kouřícím autobusem. V Americe a Kanadě pak slaví svátek práce, tedy Labor Day. A teď si dáme něco odlehčenějšího a myslím si, že pro většinu Čechů, protože dnes je den milovníků piva. A k tomu je ještě další den, který se výborně hodí, den salámu. To se dá krásně spojit. A na závěr, aby to nebylo jenom o jídle a pití, tak na 7. září připadá i den kup si knihu. Takže vlastně dnešní kalendář říká, dýchej, pracuj, dej si pivo, salám a pak předstírej kulturní vyrovnanost u knihy. Dále tady máme jedno takové krásné výročí a je to dnes přesně 30 let, kdy Michael Jackson vystoupil na Letenské pláni v Praze. Přišlo tam tehdy okolo 130 000 diváků a my si ho teď dáme na rádiu, hej.

0: Black or White, dohromady je to šedá, no tak se pojďme podívat na silnice.
1: Dopravní nehoda nákladního vozidla a dodávky se vyšetřuje na pražském okruhu na 80. kilometru ve směru k dálnici D1. Počítejte s pomalejším provozem. 10 minut budou řidiči popojíždět před Brnem ve směru na Prahu. Od 210. kilometru se tvoří kolona z důvodu dopravní nehody na 206. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Děkujeme Ivoně a my pokračujeme rovnou další muzikou. Můžete se těšit třeba na Red Hot Chili Peppers nebo Maneskin.
2: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.

Slušela by se písnička We Are The Champions, protože dneska slavíme, spíš si připomínáme 15-leté výročí od tragédie, která se stala u Jaroslavle, kde vlastně havaroval ruský letoun s celým hokejovým týmem. A na palubě byli bohužel i čeští hokejisté a mistři světa Jan Marek, Josef Vašíček, Karel Rachůnek a dokonce i slovenský hokejista Pavol Demitra. Takže tuto skutečnost si bohužel musíme připomínat, takže písnička alespoň o nějakých vítězích proběhla. A teď se pojďme ještě podívat na počasí, protože tento týden to bude skutečně jak na houpačce. Dneska, když se podíváme ven, tak Čechy i Moravy jsou tak nějak pod mrakem, ale teploty jsou velmi příjemné, máme okolo 24 až 25 stupních. Na horách, potom třeba ve Špindlu či Karlově Studánce očekáváme 18,

a Železné Rudě dokonce 21 stupňů. Zítřek, tedy úterý, by měl být nejteplejší den celého týdne. Teploty by mohly dosahovat až 30 stupňů, i když hlavně na jihu, jihovýchodě a východě a na Moravě taktéž. Praha by potom měla mít okolo 28. Ve středu se to začne hodně lámat. Čechy už půjdou teplotně dolů a Morava a Slezsko mohou před frontou ještě to teplo trošičku podržet, ale bude to zároveň nejdeštivější den celého týdne. A déšť může být místy intenzivní a přidat se mohou samozřejmě i bouřky. Ve čtvrtek potom déšť bude doznívat a razantně se ochladí. Teploty by měly být okolo 21 stupňů napříč celou Českou republikou. Na víkend to pak bude trošku příjemnější, co se deště týče. Mělo by být spíše polojasno, ale teploty se budou držet taktéž kolem těch 21 až 23 stupních. A když se podíváme na nějaký rekordy, tak ten nejvyšší byl v roce 2024, a to 30,6 stupně. Naopak nejnižší je z roku 1845 a tam se naměřilo pouze 5 stupňů. Počasí máme, venku se to bude během týdne docela dost houpat, ale tady držíme stabilní kurz. Další muzika na rádiu Hej.

Tohle byly Queeny. Hammer to Fall. A já jsem to samozřejmě říkal minulý týden, myslím si, že vám to říkali i kolegové během týdne, potom ke konci, když se to blížilo, a já to zopakuju ještě jednou. V sobotu by Freddie Mercury oslavil krásné 80. narozeniny. Ale bohužel. A když slyším ty Queeny, nebo podívám se do playlistu, určitě nás čeká třeba i CDC, Nirvana, tak když se zamyslím nad tím, kdyby se tyhle ty všichni spojili, což samozřejmě není možné, že jo, u Queenu třeba a tak dále, ale čistě teoreticky, jak dlouho by tak trvalo, než by odehráli třeba jenom své největší hity. A já se vždycky, když se zamyslím na takovouhle otázkou, tak se podívám do Guinnessovy knihy rekordů, jestli tam náhodou není něco podobného, aby jsme si to potom tady řekli. A je. A já se vás rovnou zeptám, kolik hodin trval nejdelší koncert s více interprety? Ne jako jeden večer nebo festivalový víkend, opravdu nepřetržitý hudební maraton, kde se muzikanti střídali a čas začal ztrácet slušné vychování. Tipněte si číslo, napovím teda samozřejmě, že nešlo o koncert, kde by bylo AC/DC, Queen a tyhle ty známější, ale rekord to je a rekord je v Guinnessově knize rekordů. My si odpověď řekneme po Nirváně.

Ptal jsem se, kolik hodin podle Guinnessovy knihy rekordů trval nejdelší koncert s více interprety. A odpověď mě skutečně šokovala. Je to 437 hodin, 54 minut a 40 vteřin, což je víc než 18 dní hudby v kuse. Stalo se to v Kanadě ve městě Stouffville od 17. března do 5. dubna roku 2017. Takže vlastně za půl roku zhruba budou mít takový výročí, třeba to zopakujou. Stály zatím Epidemic Music Group, Kevin Kerr anebo Shane Armstrong. Představte si, že by to začalo dnes ve 14:00, jak jsme začali my, a domů nejdete po přídavku, ale někdy za 2,5 týdne. To už je podle mě koncert, jakoby kde se vyplatí změnit trvalý bydliště a je to i s apartmánem. Do konce hodiny stihneme ještě sport, konkrétně tedy fotbal, hlavně Českou ligu, protože se tam opět řeší jeden tým, bohužel furt ten samej, ale nebudeme předbíhat, teď si dáme slibovaný AC/DC.

Fotbal po víkendu byl docela výživný. V sedmém kole šance ligy padlo dohromady 24 gólů a hlavní zpráva je jednoduchá. Nahoře se tlačí Slávie, Liberec a dosud neporažená Mladá Boleslav. Sparta po derby dostala další ránu. Tak koukneme rovnou na výsledky. Slávie si poradila se Zbrojovkou 4-0. Olomouc vyhrála s Bohemkou 3-0, Slovácko s Pardubicemi hráli 0-0, Artis Brno dostal doma trojku od Plzně, Mladá Boleslav porazila Baník 4-0 doma, Jablonec prohrál podještické derby 2-1 s Libercem, Zlín prohrál s Teplicemi 3-1, Teplice jsou taky v celku rozjetý, a Hradec Králové porazil Spartu 2-1. Největší facka kola je právě asi ta Sparta. Po domácí porážce 3-0 se Sláví prohrála i v Hradci. Hradec vedl po gólech Vladimíra Daridy a Mika van Burena. Sparta potom snížila přes Adama Karabce, ale to už bylo všechno. Silná je tedy i Mladá Boleslav. Baník doma smetla 4-0, dvakrát se trefil Martin Schubert a Boleslav zůstává v sezóně dosud neporažena. No a co nějaký chyby rozhodčích? Asi tuto rubriku začnu vynechávat, protože po pátý ze sedmi zápasů půjdu opět ke Slávii. Tam byla odpískána penalta, která dle slov trenéra Svědíka byla vymyšlená a píská se jen na některých stadionech a některým týmům. Pak se stala ještě jedna věc, kdy brankář Hrdina chytil centrovaný balon a následně po pár vteřinách dostal kopanec do hlavy. Dámy a pánové, v obou situacích je prostě neponaučitelný Tomáš Chorý. Jak při simulované penaltě, což pak i tak nějak přiznal, i když asi nechtěně, přesně řekl, že kdyby se dostal k míči, tak to neustojí, anebo by to bylo těžké. Tak si tak říkám, že když vlastně se k tomu míči vůbec nedostal, tak proč padal? No, tak nějak se do toho zamotal při tom rozhovoru. Při kopnutí patou do brankáře měl pak dostat tedy červenou kartu. A ano, je to skutečně pátá červená karta ze sedmi zápasů, co se Slávii prominulo. Tak si tak říkám, jestli to mají zapotřebí, když se potom vlastně dokážou luxusně připravit na důležitý zápasy, jako třeba v minulém kole bylo derby. Se Spartou si poradili raz dva. Jo, sice s fotbalem to nemělo nic moc společného, ale ta taktika vyhrála a Slávie 3-0 jednoznačný výsledek. Nemají to podle mě zapotřebí. Trošičku se tedy diskutuje i nad potenciální druhou žlutou pro Alcocera ze Sparty, to bylo kolem 50. minuty, ale dle oficiálních vyjádření expertů, což vlastně říkám celou tuhle rubriku, tam není prokazatelný záběr vlastně žádného úderu, takže tam to chyba rozhodčího nebude. A pojďme se podívat i do Evropy, ať se nebavíme pouze o české lize, bohužel i Slávii, co se těch chyb rozhodčích týče. Takže třeba v Anglii Liverpool vyhrál 2-0 v Ipswichi, Manchester City porazil Coventry 1-0, Arsenal dal Chelsea 2-1, Manchester United remizoval s Evertonem 2-2. Barcelona pak třeba smetla Valencii 5-0, Real Madrid poprvé prohrál tentokrát s Betisem 1-0. V Německu pak Bayern remizoval pouze se Schalke 0-0, Dortmund dokázal vyhrát 3-2 v Hoffenheimu, Inter Milan porazil Neapol 3-2, Řím Atlantu 2-1 a to je tak nějak asi, řekl bych, z těch největších lig všechno. Tento týden začíná i Liga mistrů, nás bude zajímat čtvrtek a právě pražská Slávie, která bude hostit doma francouzský Lens. Ale ať nemluvíme zbytečně dlouho, do konce hodiny vám pošlu ještě Valda Gang a pak si povíme různý pozvánky, doporučení, ale koukneme samozřejmě i do hudební historie.

0: Radio Hey. Kvalitní rok.
1: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
2: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
3: Haló, je tam někdo?
4: Radio Hej hledá nového moderátora.
5: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
6: Radio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.

je velmi nepříjemná, ale tato písnička příjemná velice je. Odstartovala nám 15. hodinu na rádiu, hej, vás zdraví Jirka Veselý. A ta hodinka společná je tentokrát poslední. Protože je pondělí, vysíláme spolu pouze od 14 do 16. A teďkon vám posílám rovnou, nebudem to nějak zdržovat. Pro všechny, například v práci, protože posílám písničku Raci v práci.

7. září je v rockové historii hodně silné datum. V roce 1936 se narodil Buddy Holly. Jeden z lidí, bez kterých by rock'n'roll vypadal úplně jinak. The Beatles si název vzali jako poctu jeho kapele do krkic. V roce 1968 odehráli svůj první koncert Led Zeppelin, tehdy ještě pod názvem The New Yardbirds. Stalo se to v Dánsku a za pár týdnů už z toho byla kapela, která změnila váhu slova riff. 7. září pak v roce 1978 zemřel Keith Moon, bubeník The Who. Bylo mu pouhých 32 let. Moon nebyl bubeník, který by skladbu jen držel. On ji často přímo rozhazoval dopředu. Jako kdyby bicí nebyla rytmika, ale samostatný motor. A ještě jedna položka, protože v roce 1987 vyšlo Pink Floyd album A Momentary Lapse of Reason. První velká deska po odchodu Rogera Watersa už pod vedením Davida Gilmoura. No a jelikož já zítra nebudu ve vysílání, protože odlítám k moři, tak přijdeme o dvoják, ale nepřijdeme o něj úplně. Když jsme se bavili teda o The Who, jen tak lehce teďkon v hudební historii, tak si dvě písničky od nich dáme. Behind Blue Eyes a hned potom Baba O'Reilly.

až do samotného závěru. Paráda. Na víkend potom vyberu dvě akce, na které vás teďkom pozvu a mohly by vás i zajímat. Protože v sobotu 12. září je na letním parketu Výhrava velký domácí rokový večer. Škvor, Trautenberg, Krucipisk, Doga, Proteus a nebo Metanol. Brána ve Výhravě se otevírá ve 12 hodin a program začíná ve 13. Vstupenky pak najdete přes GoOut a nebo oficiální web letního parketu Výhrava a ceny se píšou okolo 900 korun. Hlavní host budou tedy škvoři a ty by měli začít od 9 hodin. Druhá pozvánka je pak na Rock in Olomouc. Ten je v sobotu 12. září taktéž a bude konkrétně v korunní pevnůstce. Tam jsou traktoři, horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg, alkohol a koblížci. Vstup je od 13. a start okolo 14. hodiny. Vstupenky jsou k dostání také přes GoOut. No, tak doufám, že si vyberete případně jiný koncert, to bych potom musel zvát na každý koncert v každém městě či i vesnici. A věřím, že si víkend pořádně užijete. My se teď vracíme zpátky k muzice. Falco nebo Eros Ramazzotti na vlnách Rádia Hej.

Kdyby se vám nikam nechtělo o víkendu kvůli třeba počasí nebo tak, tak bych určitě vyzkoušel kino, protože od 3. září běží například film Samuraj a vězeň. To je historické drama s mysteriózní linkou. Žádná komiksová pyrotechnika, spíš napětí, čest, vězení a Japonsko v době, kdy se spory rozhodně neřešily e-mailem. Od 10. září pak dorazí hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger. Není to metal, ale britské kytary 90. bratři Gallagherové a kapela, u které se člověk nikdy diví, že mezi hádkami stihla nahrát i písničky. A když koukneme i rovnou na desky, tak vlastně nejbližší vydaná deska byla v pátek 4. září, a to Airborne, když vydali album, které se nazývá Airborne. Aspoň se to nebude plést. Je to typ australského hard rocku, který se nesnaží tvářit jako vysoká škola hudební teorie. A další potom Accept mají venku Teutonic Titans 1976 až 2026. Je to oslava 50 let kapely. Pro tvrdší ucho pak tam je ještě Emil and the Sniffers s deskou Truth of Consequence. No a samozřejmě, ať nejsme jenom v zahraničí, tak Škvoři už mají venku single Na hraně. Stejnojmenné album potom vyjde 15. října, takže se máme určitě na co těšit. My si Škvory dáme, samozřejmě ne Na hraně, to ještě zatím nemáme, dáme si jinou písničku, ale předtím si dáme i Oasis, o kterých jsme taky mluvili v tomto vstupu.

Koukneme i na český rockový soundtrack. To mě začalo hrozně bavit. A do toho dnešního vyberu Pražský výběr a film Pražákům těm je hej. Film vznikl na začátku 90. a je to přesně ten zvláštní kus, kde se potkává kapela, koncert, absurdní humor a doba, která už se konečně přestala tvářit, že rock je problém. Ve filmu už jsou například Michal Kocáb, Michal Pavlíček, dnešní oslavenec Vilém Čok, Bára Basiková, Lucie Bílá a objeví se tam i Frank Zeppa. To samo o sobě zní jako obsazení, které by dneska dramaturgovi někdo škrtal červenou tuškou, protože by mu to připadalo moc divoké. Titulní skladba Pražákům těm je hej není uhlazená věc na pozadí. Je to Pražský výběr ve své typické podobě. Trochu ušklebek, trochu divadlo, trochu výborná kapela a hlavně energie, kterou nejde zamést jen tak pod koberec. Pojďme si je vychutnat teď na rádiu hej.

0: Je na čase podívat se na tenisový grandslamový turnaj. Ano, pojďme na US Open, kde se vlastně česká stopa výrazně smrskla. Ale pořád je tu Linda Nosková. Ta v osmifinále porazila Martu Kostiukovou 7-5, 5-7 a 6-4. Zavřela to až šestým matchbolem. Je to její první čtvrtfinále v New Yorku a čeká jí obrovský zápas proti Arině Sabalenkové. Maria Bousková pak vypadla po dvou tiebreakcích s Igou Świątekovou, Nikola Bartuňková nestačila na Miru Andrejovovou, Jakub Menčík padl v pěti setech s Američanem Lernerem Tienem a ve čtyřce dál drží prapor Kateřina Siňaková, která hraje s Taylor Townsendovou. Formule 1 pak měla v Monze příběh jako z filmu. Velkou cenu Itálie vyhrál Kimi Antonelli na Mercedesu. Startoval ovšem až z 19. místa a dojel první před Georgem Russellem a Maxem Verstappenem. Podle statistik je to druhý největší vítězný comeback v historii Formule 1. Ital vyhrál domácí závod v Monze poprvé od roku 1966 a v čele šampionátu odskočil Russellovi na 66 bodů. Ferrari doma radost rozhodně nemělo. Charles Leclerc skončil po nehodě hned na začátku závodu a Lewis Hamilton dorazil až šestý. Monza tedy zpívala italskou radostí, jen ne v červeném, takže vlála pouze italská vlajka. A vlajky my necháme rozhodně vlát i na vlnách Rádia Hej.
1: Na Rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big

0: Aleš Brichta na rádiu Hej právě teď doznívá a my se pojďme podívat ještě na silnice.
1: Aktuální jsou všechny dálnice na Moravě a ve Slezsku plynule průjezdné bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Tak to byla rychlovka, což je jediný štěstí, protože se toho zase tolik neděje, ale jezděte opatrně. A teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. A jak jsem říkal, neuslyšíme se zítra, protože plánuji dovolenou, potřebuji nabrat sílu na podzimní a zimní sezónu, co se hraní týče, samozřejmě i práce, ale budu se na vás opět těšit za 14 dní. Teďko ještě na rozloučenou vám můžu slíbit Phila Collinse, určitě se vám vejdou Offspring a možná ještě Rammsteini. Tak se mějte krásně.

0: Každý prostor má svůj rytmus a někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Bylo 17 hodin. Posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Hej Rádio.
8: Full time, rock for you.
9: Radio Hey.
10: Radio Hey.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

bezmocí od roku pouta schovává. Občan svobodný klopí zrak k zemi.

všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrý, co bolí druhé, nás přece nebolí.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: What is love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.
3: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a rock'n'roll.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Rockové démanty.
6: Skvosty rockové historie i současnosti.
7: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Legendární kytarista a kmotr heavy metalu Tony Iommi vydá 23. října tohoto roku své nové studiové album From the Dark. LPčko ohlašuje první single Bored Alone, na kterém zpívá norský zpěvák Jørn Lande. Ten je zároveň spoluautorem všech písní. Tony Iommi k této desce podotknul. Je to album, jehož tvorbu jsme si opravdu užili. Nesnažíme se nic dokazovat. Je to skvělé album. Je to rock.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Také ve druhé polovině našeho dvouhodinového speciálu, reprízovaného ve středu a ve čtvrtek, si budeme přehrávat zejména rockovou klasiku, kterou občas okořením heavy metalem staré školy. Na rozjezd si dáme britsko-americkou kapelu Rainbow.

Tak a jsme na konci. Tohle to byl poslední hudební zářez dnešního speciálu. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprizované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlno.

Odbyla 9. hodina večerní a na rádiu Hey začíná 148. díl gotické dvouhodinovky Dark Wave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Po několika tématických a retro zastávkách se dnes zase naplno vrátíme k tomu, co se na temné scéně děje právě teď. Čeká nás pořádná dávka nových singlů i čerstvých alb, jeden poněkud smutnější démant a v závěru samozřejmě také party list. Ale než otočíme kalendář do roku 2026, začneme tradičně krátkým návratem do minulosti. Tentokrát ve Francii 80. let. Přeji vám příjemný poslech.

Francouzský Cold Wave měl v 80. letech mnohem víc podob, než připomíná několik dnes už nejčastěji skloňovaných jmen. Réseau d'Ombre vznikly v roce 1983 v Lavalu a během pouhých 5 let existence po sobě zanechali mimo jiné 2 dlouhrající desky. On the Floor pochází z první z nich, Alba Socha, z roku 1985. Tím jsme historické okénko dnešního Darkwave vyčerpali a dál už budeme až na malé výjimky žít současností. A co nás v dnešní dvouhodinovce na rádiu Hey čeká? V novinkách se potkají například Joy Division, Swarm, Tears for the Dying, Proto Martyr, Kikus, Blixou Bargeltem nebo domácí Fujkluk. Potom přijde na řadu Démon, tentokrát věnovaný 2 osobnostem, které temná scéna během několika posledních dní ztratila, a po něm přijdou na řadu nové desky, třeba od The Awakening, Digital Factor, Cassandra Complex, Black Marble nebo od Davida Trussla. Závěr, jako obvykle, vyhradíme party listu. První novinka bude přitom paradoxně stará téměř 47 let. Joy Division totiž otevírají své koncertní archivy monumentálním boxem Eternal Life, který vyjde během podzimu. Ochutnávkou je skladba Transmission, záznam koncertu z pařížského klubu Le Bain Douche, zaznamenaný 18. prosince 1979.

0: Where Now.
1: Mas Mainer nám skladbou Nowhere Now přinesli první skutečně současnou položku dnešního playlistu. Austinský projekt v ní propojuje sevřenou elektroniku s EBM základy, kytarami a výrazně emotivním vokálem. A hlavně nejde o osamocený single. Skladba bude součástí připravovaného alba Beyond the Edge of Reason. První novinkový blok gotické dvouhodinovky na rádiu Hey Nas tak rovnou poslal k jedné z desek, na které si ještě budeme muset chvíli počkat. Elektronickou intenzitu teď ještě zvýšíme. Za jménem Swarm stojí Brandon Thomas Carroll, který svou tvorbu staví na průniku industriální elektroniky, metalu a filmově vystavěných zvukových ploch. Má za sebou spolupráce s Held, Bad Omens, Aesthetic Perfection nebo Cell Dweller a po letošním podpisu s vydavatelstvím Out of Line pokračuje další novinkou. Sing for Me se znovu noří do témat posedlosti a kontroly a balí je do mohutné, téměř apokalyptické produkce odkazující na jedno veleznámé vážnohudební

Der Technokrat před chvíli přinesli kritický pohled na současnost rovnou na taneční parket a nový singl augsburského dua Beggar 258 staví proti sobě technokratickou poslušnost a odpor jednotlivce. Zároveň jde o jejich první nahrávku vydanou pod hlavičkou vydavatelství Scanner. Gotický Darkwave na rádiu Hej tak po mohutném industriálním náporu skončil u strohé německé Buddy Music. Mimochodem, německý skladeb budeme mít dnes požehnaně. Další novinka nás ale zavede do Athens americké Georgie. Tears for the Dying kolem Adrie Stembridge se už řadu let pohybují na rozhraní death rocku, gothic rocku, postpunku a darkwave. Aktuální skladba dostala příhodně apokalyptický název World's End.

Proto martyrové Feed the Seaver žádnou příliš optimistickou zprávu o současnosti neposlali. Druhý single z jejich připravovaného 7. alba Hotel Usona míří k obrazu Ameriky v politickém a společenském rozkladu. Deska vyjde 25. září a její produkci si rozdělili kytarista Greg Ehy a Dave Friedman, známý spoluprací s The Flaming Lips, MGMT nebo Nickem Cavem. Darkwave právě přinesl post-punk v jedné z jeho nejostřejších současných podob. Teď se přeneseme do podstatně experimentálnějšího prostoru. Švédské Kiku tvoří trumpetista a skladatel Jannik Barman a bubeník Cyril Regamé. Na novém albu Suchou It's All The Rage vytvořili dvě svébytné, ale společnou zvukovou architekturou propojené poloviny. Na první spolupracovali s Blixo Bargeltem s Anchtercent Neubauten, na druhé s raperem a spoken wordovým performerem Black Crackerem. Z Bargeldovy části teď zazní hned úvodní Orlandost Victory.

mikrofony.

0: smát. Začni jsem konečně rád.
1: K breku je osmou fujklukovinou libereckého projektu Fujkluk a tentokrát také jednou z jeho nejsvěžnějších a nejpřímočařejších skladeb. Uhlazenější syntezátorový základ záměrně rozbíjí samply a místo obvyklého šepotu se tentokrát dostává výrazněji ke slovu také hlas. Fujkluk má připravený tento týden koncert, ale o tom si povíme v jiné části dnešního pořadu. A právě tímto trackem jsme uzavřeli novinkovou část dnešní gotické dvouhodinovky na rádiu Hey. Diamant 148. dílu bude mít tentokrát neobvyklou podobu. Během několika málo dní totiž temná a alternativní scéna přišla o dvě osobnosti, jejichž význam dalece přesahoval samotné nahrávky. První z nich je Václav Véna Neckář. Pro českou tvrdě elektronickou scénu nebyl pouze muzikantem. Od 90. let prošel projekty No Name Desire, Cyberdelic Solutions, s Casem stál u Interface Surgery a později spojil také síly s Depressive Disorder. Patřil rovněž k lidem, kteří pomáhali vytvářet zdejší klubové zázemí a jeho technické zkušenosti se propsaly i do masteringu kompilací Dark Tunes from Czech and Slovak Caves. Patřil zkrátka k těm osobnostem, bez jejichž práce by domácí scéna vypadala podstatně jinak. Přišli jsme o něho před týdnem ve věku 50 let. Jen o několik dní později přišla zpráva o smrti Shona Reagana ve věku 45 let. Nejvýrazněji je jeho jméno spojeno s projektem Cult of Youth, původně solovým projektem, který postupně propojil neofolk, post-punk, gotické vlivy a industriální tradici. Po přerodu v regulární kapelu následovaly desky pro vydavatelství Secret Bones. Reagan se ale pohyboval i v řadě dalších projektů, provozoval brooklynský obchod s deskami a objevil se rovněž v koncertní sestavě Psychic TV po boku Genesis P. Orange. Hudební tečku za tímto dvojitým diamantem obstará česká stopa. Vrátíme se k No Name Desire a skladbě Caustic. Diamant 148. dárkovi věnujeme tedy Václavu Vénovi Neckářovi a Seanu Reaganovi.

No Name Desire a Caustic uzavřeli dnešní poněkud smutnější Diamant. Dvě různé hudební cesty a dvě různé scény, ale zároveň připomínka lidí, jejichž význam se nikdy neomezoval pouze na to, co bylo slyšet z pódia. Darkwave na rádiu Hey se teď už od vzpomínání vrací zpátky k novým nosičům. 13. studiové album The Awakening se jmenuje The Lost Theater a Ashton Knight na něm znovu spojuje gotický rock, darkwave, melodramatickou atmosféru a svůj charakteristický hluboký hlas. Z jeho druhé poloviny vybereme skladbu Burning Room.

0: 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
6: Ironie, společenská kritika a pevný taneční rytmus se před chvílí potkali ve skladbě Bliss Point. Tone Feller tvoří Rossi a Helga a zajímavé je, že prvotní impuls založit vlastní projekt přišel teprve v roce 2020 po koncertu Orange Sector. V době, kdy prakticky žádné muzikantské zkušenosti oba protagonisté neměli. Postupně si ale vzali do vlastních rukou produkci, beaty i aranže a letos vydali vydavatelství Dance Macabre debut Der Charme des Stumpften. EBM je pro ně základ, nikoli pevně uzavřená stylová klec. Darkwave na rádiu Hey tak znovu zazněla ukázka toho, jak pružně se dá s body music pracovat. Teď veteráni, kteří se ke své minulosti rozhodli vrátit poněkud neobvyklým způsobem. I Cassandra Complex nevytáhli staré pásky k dalšímu remasteru, ale klíčové skladby svého repertoáru znovu natočili. Album Generation Station Complex tak propojuje klasické jádro sestavy se současnou produkcí. My z něj vybereme skladbu What Can I Do For You.

0: Ironie, společenská kritika a pevný taneční rytmus se před chvílí potkali ve skladbě Bliss Point. Tone Feller tvoří Rossi a Helga a zajímavé je, že prvotní impuls založit vlastní projekt přišel teprve v roce 2020 po koncertu Orange Sector. V době, kdy prakticky žádné muzikantské zkušenosti oba protagonisté neměli. Postupně si ale vzali do vlastních rukou produkci, beaty i aranže a letos vydali vydavatelství Dance Macabre debut Der Charm des Stumpften. EBM je pro ně základ, nikoli v pevně uzavřená stylová klec. Darkwave na rádiu Hey tak znovu zazněla ukázka toho, jak pružně se dá s body music pracovat. Teď veteráni, kteří se ke své minulosti rozhodli vrátit poněkud neobvyklým způsobem. I Cassandra Complex nevytáhli staré pásky k dalšímu remasteru, ale klíčové skladby svého repertoáru znovu natočili. Album Generation Station Complex tak propojuje klasické jádro sestavy se současnou produkcí. My z něj vybereme skladbu What Can I Do For You.
1: Hey, this is Rodney Orpheus from the Cassandra Complex, and this is Darkwave.

Chris Stewart alias Black Marble na nové desce Life in Small Spaces svůj dosavadní synthpopový svět trošku rozvolnil a pustil do něj výrazněji také kytary. Jim Carroll, New Year patří k rytmičtějším místům alba, které se zároveň zabývá tlakem hudebního průmyslu, kompromisy spojenými s viditelností a otázkou tvůrčí svobody. Dnešní Darkwave si tak mezi novými deskami na chvíli odpočinul od tvrdší elektroniky. Úplně jiný druh elektroniky nabídne David Russell. Australský hudebník, známý mimo jiné z projektu Snog nebo Black Lung, se na nové solové nahrávce Rain of Dead Matter vrací k temnějšímu industriálnímu prostoru. Šestiskladbovou desku otevírá více než 6-minutový The Process.

0: Čortův hrad!
1: Čortův hrad! Tam strašák! Jajajaj, tam strašák!

In nomine sigilli nás přivedla k dlouho fungujícímu jménu pražského industriálního undergroundu Seismic Wave Factory. A tentokrát má její zařazení také velmi praktický důvod. Už úterý 8. září se projekt spolu s Opening Performance Orchestra představí v pražské klubovně na 24. pokračování série Noise Zone. V dnešním Darkwave tak nová alba plynule přecházejí do koncertních typů. Tím jsme se dostali k party listu gotické dvouhodinovky na rádiu Hey. Ve čtvrtek 10. září dorazí do pražského Fuchs 2 ukrajinsko-němečtí Morvan. Po změně původně plánovaného supportu se k ním přidají Foss Gin Girls. Východočeská formace po svém návratu opět propojuje gothic rock s darkwave a my sáhneme ke skladbě 93 v remixu producenta Johna Freyra.

Morvan nám s krbou bez obličia, tedy přibližně bez tváře, připomněli, že současný východoevropský postpunk se nemusí spokojit s pouhým nostalgickým opisováním 80. let. Projekt založil v roce 2019 v Kyjevě Alex, původně jako solovou záležitost. Později se z něj stala regulární kapela a dnes působí v Berlíně. Ve čtvrtek 10. září tedy můžeme vidět ve Fuchs 2 společně s Fosgin Girls, Party List, Darkwave na rádiu Hey, a tímto pražským večerem rozhodně nekončí. O den později se přesuneme do klubu Barák. Do klubu Barák se po dlouhých letech vracejí Gun Dreams. Kapela Mojmíra Papaleska patřila v 90. letech k domácím průkopníkům tvrdší elektroniky a její cesta se později protnula také s Vanesou. Současnou sestavu doplňují Pavel Tuzek z Litvaj a Jaroslav Stuchlý. Ostravský návrat uvedeme skladbou Frontier z debutové desky No Selto z roku 1991.

Night Rider od Lakeside X vyšel letos v červenci jako samostatný single a zároveň otevírá vinylové EP Fracture. Produkčně na něm s kapelou znovu spolupracoval Daniel Mayer. V sobotu 12. září zahraje Lakeside X ve Stage klubu v Jablonci nad Nisou společně s Jeruzalém, DJ Mirážem a Fuj Kluky. Závěrečné minuty dnešní gotické dvouhodinovky Darkwave tak ještě jednou míří za sobotním koncertním programem. Stejný večer ale nabídne gotickou alternativu také Praha. Do klubu Ungeld na Starém Městě přijedou bratislavští Hysteric Helen. Kapela sahá kořeny až k začátku tisíciletí a po dlouhé pauze se loni vrátila album Chapter 2. Na úplný závěr dnešního Darkwave tedy zazní skladba I'm a Thing ve verzi, která se objevila také na čtvrtém pokračování kompilace Dark Tunes from Czech and Slovak Caves. Tím jsme se dostali na konec 148. dílu Darkwave. Kompletní playlist najdete jako vždy na stránce pořadu na portálu Rádia Hey, kde jsou v podcastové sekci k dispozici také všechny odvysílané díly této dvouhodinovky. A pokud chcete s gotickou dvouhodinovku zůstat ve spojení i během týdne, sledujte facebookový profil na stránce facebook.com/darkwaveonradio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka. Děkuji za poslech, přeji vám klidnou noc a za týden se budu těšit znovu naslyšenou na rádiu. Hej!

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

byl Jezu a Nobody's Diary. Začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Radio i Radio Hey, jak Melín od mixpultu a mikrofonu, a kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a taky Postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited, a This is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem, a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech, a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

This is not a love song, to bylo PIL nebo je Public Image Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic Era 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, to byl Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem málohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se ale podíváme na další interprety v dnešním vydání. Bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a tak je dost taková zapnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, a celá skladba zní, dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City. To je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí Jakub Navín pro tenhle týden. Za týden v pravým časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju, pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave. Nalaďte si taky sobotní loutkářství v sobotu o 8. Teď už příjemný psa dalšího vysílání, to jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si